Tisto, děkujem, brýme Post Malone, Jackie Chan, za začítek tady tě úrovnu, Livaniu Pánšu, predoglási s námi David Guetta, Anakin Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me, předtím Peggy Gao in Ira Star, Woman, najprv pa Michal Schulze, 5 a.m.